0: Naposemi Hijoje.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Nowa Vukovanska straža v Zdžiri meješe svojim prvním mjesacu v službě niedže 100 zasadženjov. Kajž zdžili krajnoradny zariad v Budišinje, sú to niedže 3 zasadženja v obdžin. Počensnišo je Zdžirianska straža, kotraž je nimalie 2 milióna euro pvačiva, strebným korobným autom zdobom kompletne vuhotovaná. Dalša Vukovanska straža má hač do kletušeho lieča v Zijicach nastač. Za njúce v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota Horny Vúžice vúskutkuje so tež na reky, pegle Šprevie, Nise a Čornoho Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými dátami, zdieľi krajne zariadca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvíľuje na 6,20 cm vode. Dešť za švrtňo na piatú situáciu rekách voložil neje. V Hornej Vúžice je ličba bezdživných znova přibírala. Jako příčinu menuje Budijská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubanského leta a z 20. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budijskej agentúry niedže 20 tisac ľudí bezdživa, štož je niedže 360 jacač v júniu. Kvota bezdživnosť je vosta ze 7,4% na samsnym nivove kašloni tutým času. Miesto Vojarece svojich vobedlerjov vo čensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž mieščanský zariad zžili, sú 1. takmenovaný newsletter za nimale 20 tisac domiacnosť, čo přijotovali. Na informacijskim letaku, ktorý štyknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja ve přichodže miestrujím téme kaž štorský stav při novomieščanským fórumie, nové elektrobuse abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je si čera niedže 20 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdžili organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu my s nimi v obdielnice mezinárodného letného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov doj čare z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu my s druhým při domie založeria domovine Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu zromadne Kirluš a v Šulckým muzeju v Stroži. To bych upovest čekiš na makače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane zväčša pomročeno, vo sebe poponju, tež švíjele abo nevedra 20 do 23 stopňu zmijeme.
0: Buče sú široké a svobodné, dobrú jezbu do čensnejšie je soboty.
1: Serbský rozvoz.
0: A přizvuče so rade, ili mače nešto na útrobe, přes telefon, přes chat, cí menšine po nabo sedmiche.

Poladame na to, što je so koncu tydzenia, na koncu tydzenia. Votme je, dżeń przyrody svecha ve krabatovom mnje. A to jutze, vodajče niklo je mi skoz žabka ujeva. Jutze ve krabatovom mnje, to sče vutrobnje prošenim. A to vod jednačich, hač do na večora bečich. No hej, a v našim regionu štúš so za staré auta hory je tiež na oldtimerové zetkanie do Bošic. Prošené oldtimerový klub z Bošic svičí letné svičen. No hej, a doječte si tam, vopladajte si kovo jezbu napríklad od džesačich. A potom tiež zase zromadný přijest, kýž bude poprúdňu cioch. No hej, a vo čilne Deremeče je tam tak a tak postarane. Při nedešim kupanským hače to dobia ešte raz rec. Večerne zariadovanie s programami sú tiež spřihotované a potom vodňostroj. A tiež nejste fan oldtimeru, to tla môžete nedívajce toho potom večer předvo stupič a tam da vodňostroj ladač. Metasolis wabi domi vočit, so tam nische je skale. Čera bieše hižo zazbie se s čitanjemi a dženca punže se s pšitulnimi koncertami dale, tiež saps akterojo su podla od napu dživečich večo, tam brečnajdarec dvojnikaj vustupitaj a potom tiež Katalina Vornarec z Nové Vierzky jako sketi. No ja punželu, to noch zeme zabić na to pokazać je zaso moda žonma radio Zatkula popuču modžina a šice čiki so za sport při vysokim saku horia pojedu do Kulova do tamnišeje lesnije kupele. Vod česčich zahaja so burisanja.

0: Skutka bych na to skýčmíva, zože víč voli bulova tura, radia zatkula, zaso dále dokulova, vás přeprosi, vás obinc, Felix, tyš?
1: Zatkula,
2: nešto nehevak.
3: Zajšvete džen vodmier so Krusčicach 7. stácia letušie bičtúry Radia Zatkule. Pomovku so potek im vulke finále Miłočicach blíži. Kulovia pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si nakúžde pat išče do tamnišie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štušce môže so vizoty škupač, silot abo druhé vietce zesvodeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme sa tu už na poriadnu beach party Kulovskej lesnej kupieli.
1: Zatkula.
2: Nic zábeč.
4: Pončelo večo.
0: No ja, když tam si dojedete tiež kupaniu, prošu na kupanského mištra Uwe Mikela tam sluchač. Dvimenčenie po celý kina sedom.

Časač mi čilo do sedem, ja sem to nedam celé oficiálne, ja sem prajova jemutla, víš, či hembakách šerivo FIFA prezidenty Gianni Infantini a netko je veľký rozsud panu po masívnej kritice FIFA investorské plány, štož kopajncové svitvoje mištostva nastupa cofnie. Gianni Infantino netko celé jasne poda statement so prei, nachher müssen wir sich schon raus schütke Dipki zromadnie wobladali, as sim sitisch schütke wobmüslinja na Poskau, as müsso nit gotla dojednali. Nitz dale sledzic za možnymi investorskimi planami ladajo na svitowe mistrzostwa we kopańce na ladajcze jemal. Drude trochu tle, traje.

A dokaž súč mi cze přeco hižo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku dostariznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúviv hozdžikov violinu. S húdžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

0: Janusz Erezoje je do Vutrova, minčinu pobjede k navosom, jako je tojšto ljudi so nakole so švikvo, a so naturu serbske impresije, ko vokovo Malešec podavo. Prevođao je skupinu Lucian Kavlfürst, to je motivator. No hoj, knježe Kavlfürsto, dokal a džedasče se dojeli a štosče šitko doživili?
1: Musma dženca na rjara turu mieli, kotraš je vjedva přes Brizinku, džiš je Arnoš Bart, prini přece da domovine bydliju, a ľudia sa mieli miestem tež ešte stajne doplniť jeden kviz, napríklad, že sa Arnoš Bart narodil, što je on činil dobro za Serbu, domovinu zaujet, aby je predseda. No? A jara nujace by za mne, že sme v klukšu, v cirkvi spievali Laudato omisientis. A cirkune je nás bylo okolo 20. Ja si pravil uproti 20. A to by je na jara riana ličba. A sú tež ľudia z okoliny byli, ze Skanec napríklad, alebo z Rakec, ale väčšina bie o to feriano koza. A na koncu sme na dvore Šulského muzea v Struži, šule Kola Augusta Kocora byli, a to by opravde jara riana akcia.
0: To zima Lucian Kavlfürst jako motivator kiše skupinu po drohach serbskich impresio kovokovo Malešec viet. No a jasna, no je tuta tura tež nešto za vas, kotruž môžete prostče hišč raz odkolesovať tež, duž potom žan kviz tam nebude, ale so si vobladače. Vieski kovokovo Malešec. Címinčine po bydl knavos som je utrobne ďak za informácie, knieže Kavlfürsto.

0: Napo, wo ist mich hier?
1: Serbski Rosvus. Bojestre. Studio Milan Greulich.
2: Noa Vukovanska straža ves Djeri meješ hez hojim prini mjesacu ves bužbe nježe sto zasađenju. Kajš zđeli krajno radne zarijat budišinje, su to nježe ci zasađenja v obđen. Vo džencnišo je zđerijanska straža, kotraš je nimalje 2 miliona euro pfačiva, strebnim korobnim autom s dobom kompletne vuotovana. Dalša Vukovanska straža ma hač to kletušeho lječa ve Zejicach nastač. Za nju ce v okres 1,4 miliona euro vudač. Suchauta v Horni Vúžice v úskutku je so tež na reky. Pegle, šprevie, nise a čorného halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými datami, zdieli krajný zariad za vobsvet a geológiu. V čornom halštrove pokazuje pegel v Novej Vúdce tu kvílu jenož 26 cm vode. Dešč za švrt dňu napiatú situáciu v rekách voložiu neje. V Horni Vúžice je ličba bezdžilných znova přibierala. Jako příčinu menuje Budyska agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z druhá 30. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budyskej agentúry niedže 23 tisac ľudí bezdživa, štože niedže 364 v júniu. Kvota bezdživnosti vosta ze 7,4% na samsnym nivou je kaj šloni v tutom času. Miesto Vojarec se svojich vobydlériov od džencnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kež mieščanský zariad zželi, sú prini tak menovaný newsletter za nimele 23 tisac domiacnosť, čo přihotovali. Na informacijskom letaku, kotre šteknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v přichodže mes druhým téme kež tvarský stav při novomieščanským forume, nové elektrobuse abo rajkaniščo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je si čera niedže 23 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdieli organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu mie s nimi v obdielnice mezinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 km doji čárie z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mie s druhým při dome založeria domovina Arnošta Barta v Klukščanskej cirkvi, kdež zaspievachu z Romane Kirluš a v Šulskym muzeju v Stroži. To bych upovězče, když nám kačete ještě na naše internetové strany a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje zvětša pomočeno, vosi by poponju, když švíjela abo nevedra, 23 do 5 a 23 stopňů zmijeme.
0: Na půčach se ničo nestává. Dobrou jezbu do džencnišeho ranja.
1: Serbský rozvoz.
0: Pod Výšninu Seji. Gat Stefan, Stefan Gat.

0: Peč menšinu po napovosených jaden sa pripúdňu za so rika šojedne, što so stáva sedneč so pšet v obrazovku abo tež televíza obulátko ládač. Štobak vás tam očakuje moderáciu Matun Kročbog na Korenkova. Nech nedom sama za vúsovanie vábi, hoca ta voda dovol na stúkvilu zabiera, je to tež téma ve vúlátku?
1: No, sme sa raz ve domy z nej rozladovali za rianmi blečkami k vočerstvenju. A to celé pod motom, čo dla vodali nesonič, když môže paradís tak blízky byť. Hornia Vúžica však skýči mnoho možnosť, čo všetnému dne vúčeknúť. Přikladaj ve aktuálnom vúdaču predstavíme.
0: A přitom nedom v osobitosti v našem regióne blíže zeznajče, što ešteš v občelnice feriálneho kóza Sapsko instituta Tukvilu Činia Hichtla je vúľadko tež opetalo.
1: Haj, v osobie dve v občelníku převodžachme a to z dobrej příčiny. Vobaj sa hižo na zajšvim kurzu pred dvima letomaj v obdžilištaj a tuž chcuchme vedieť, hač a kak staj so rečne dále vývoj. No a pri vospätnym obdžiliniu na feriálnym kurzu Serbského instituta na svieso s dobom zajmuje, hač sa hižo serbské přečestva pletu. Poladajte sami.
0: Hej, moda generácia, kýž so ve prosinách dále kubuje, kýž druhé ľudia zeznaje, dosť nicht und tvrdí, som vodina pilná a vudrejná nie, ale tež tutomu tvrdeniu v aktuálnym vúdaču znapšečiviče.
1: Predstavíme ženu a muži, kýž zváža sa na samostatnosť na vedenie firmy. Remeslo má zvoty základ, na tým sa zavište veľa zmenivo nie, hač runiš tojšto modine, račo studuje, hač do ručného dživa a remesla investovač. Čo hľa pak so vúdani, najebač pošitkovného trenda, tu ve regióne vastač, se remeslo přisvojič, snač ve domiacem zavode tež zamovitosť pšeuzač, abo so samo ze samostatnič, co moči předozačilio nám to přeradža.
0: Haj, přeradžič, chcete to runia štupopravom za kulisami vúľadka dživa.
1: Vieso skvádnostne našeho peča 20-letného vobstača so tiež tým venujeme, ký so vo poriadne vúsovanie staraja a nás voprodže celú túto dobu hižo převodžia. Nezrozumio s časami ani svočka, dokýž vieso serbste nemôže.
0: A kajke menenie tuta krú k vúsovaniu má, tiež to zoniče dženca pri podňu 12 v vašej MDR televízii. Vosomíčinu po napo 8.

0: Sašte so, Remenčine, jetzt bili genauer som?
1: Polícia z G.
2: Na parkovanišču při Šibojskim jezoru pola Vojarec sú v noce na piatk policistča modosno kontrolovali, kiž je tam noce jenej s mopedom v okojev, sú si Simson dokvadnišo vobladali, ale ona bieše frizirovaná s přidatnými dželemi bez trebneje dovolnosti. A 17-letne tež nemieš žanu jezbnu dovolnosť za takú silnišu mašinu, tož sú moped sčazali. A při Horcoče štvrt Gesona a 4 mes Hermstorfom a Budišinom nedom pola 5 nakvadných auto v obruč pukneva. Blízko Porchova je auto do zbytku také v obruče zajevo, zraniu pak so nichtu neje.

0: jedna čmeče no bose mi hižo je.
1: Voči so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
2: Nazonenja zvojenja v Milinovem skvadže nedavno budišinje bichu za fachovcu nesmierne vážne a zajmavé, potom písaja Sakske noviny po rozmowie s expertu z Berlina. On by extra do Budišina přijel, zo by se hašenske dživa vobladal a v oborniku tu poradžoval. A meni zo su šo pravje činili. Také vojenje su na zbožo jara riedke, tuž budže tutun pát, zavestče v přichodže tež téma při vukubvanju v oborniku po Cevinjemske. Ve Vojarecach jezdža miestem nikotre tydženje nové elektriske busy. Vobchadny zavod je chytro spokojom, písa Lausitzer Rundschau. Na 200 kilometrov sú tute busy 6 štokvadne maja, kojž deždžen popuču. Totež chytro pomá při tu kvílnych vysokých pváčiznách za diesel, kýž však vobchadnym předovzáčam šie kalkulácie skepsaja. Zo bychu elektriske busy tak efektívne, kajž možno jezdžili, sú vulky džil amplo ve Vojarecach tak přestajili, so maja busy před co zelenu žomu. Jenož s klimovými přípravami nových busov maja tu chvíľu ještě trošku čeže.
0: A když hľadáme vopročne na dživo vohňových voborníkov, maja šo viac hač extrémne haj zasadženia převinič, kajž napríklad je Milan Rune Ričau vo tutem vohňu tu v Budešinje, dženca noce napríklad, abo čaravičo, tam extrémne vedrove kapriole, kýž miachu v Sakskej Švíce převinič, no nie je šo celé tak lohko, kaj si to predstajme. Dimečenie dobytlik na dživič.
3: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: da ist gut, weil es ist rein schon Popgymnastik. Aber man kann doch ein Mädchen noch ein bisschen knatschen.
1: MDR Sachska, Serbski Rosswurst.
0: Sport. Sehr nam Rehorium, der Branje Janne.
2: Karawana Dumper Sporto zu, jes weje stane, as wei Wubejewansku Charu Jensa a Jutze Horkach Natwariwa. Programmowe Dipkai Jensa Sobotu Rikate, wot popodnju Styrioch Techniske Pschepro Anje Dumpero, a wot Wetschora Šestčich Prinje Qualifikaciske Bihi. Programmowe Dipki Jutze Nedzielu jednačich dalsche Qualifikaciske Bihi, napo dwiemaj štworte Bewo Nimske Dumpero Mištorstvo a napo Styrioch Wubejewa z Liliputami. Aktualne stavy cokonem hodnočenju prinemestno Filip Kral Rožant 2 posta dybkou, druhé mestno Markus Donat Bačon posta dybkou a třetí mestno Paul Domš Zejce 48 dybkou. Přijotovanské koparské r nedželu raje se v Kruščicách dvojce, od jednáčích reka druhé mustvo SJ Kruščice přečo druhému mustvu natvára Nímské Bázlice a od dvěma jistý v rajných plánách serbský dar SJ Kruščice, SJ Nebelčice. Zatkula Bičtura pozastanje Punželu v Lesnej kupjeli v Kulově, zetkanje večer na po šestčich, start po hodžiny pozdžišo.

0: Być mi činou do napu dživečich je čas za krotko po ešte, pretož napu potom dundank přikvata.
1: Nova Vukovanska stráža ves džiri meješe svojim prvním mesacu ves vúžbe nieže 100 zasadženiu. Po džensnišeho je džirianska stráža, kotraž je nimale 2 milióna euro pváčiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vúhotovaná. Suchota horní vúžice vúskutkuje so tež na reky, pegle, šprevie, nise a čorného halštrova líža zväčša jasne pod zvúčenými datami. Dešč za švrtňou napiatú situáciu v rekách voložiu neje. V júliu bie

Regionie Budijskeje agentury za dživo niedźe 20 tysac ludzi bez dživa, štož je niedźe 360 jacač v juniju. Kvota bez dživnosti je vosta ze 7,4% na samsnym nivoje kaj šloni tutem času. Miesto Wojarec ze svojich wobydlerjów od dženstnišeho 1. augusta tež s pomocu čišćanych wopinu informuje. Su prini tak menovane newsletter zanimale 20 tysac do miacnosti přihotovali. Serbske impresje wokoło Malešec je si včera niedźe 20 ľudí na kolesu odkryło. Kaž zžili organizátor koło jezby Lucian Kolfürst, bych umie z nimi v obdzielnice mezinárodného letného kurza serbšiny. A skrótka vedro, dženca vostanie zväčša pomočeno vo sebe poponiu, tež švíle abo nevedra, 20 do 25 stopňov zmejeme.

0: Mecca. Mecca, wissen Sie? Mecca, Mecca.
1: Tu kuku, dženca rano, no hej, poľadám na časník, je krutko dođivečiš, a uči termometr je pokazal nimale 28 stopňu, máme lečo. A jeli vidíče jedno okiš celý džen ze sudami tam a sem jezdí, to je vočo geračmic hoko. Vun má doko voko lute pastva vocu a šo druhé hač dole, nitko lečo. Dobro ranje, kneže Šmita?
0: Dobro ranje.
1: Kako sudu, da ste dženca rano ježo vozu?
0: Dženca ste nesem veľa činu ze svodu, to je, kaj vidíš, to leža, malko spasaja so, a tam ste od čorovšie nutskajo. Ale tun vodu, kotež od čorovšie nutskajo, tu môže pon ulinč, a pon hodve to čiste činene tun bov. To je, kde sa také ľuďom šindu, da praja, da maja vodu, a kde sa také ze sruku zjedu, da rýsti taký film, jo. A praja tun vodu hukepnem, dann braucht Chiste, Chiste. Der CAD ist die Worte mit Geiste.
1: Ja, leider, da war ich nicht so, du wolltest deine Chance zu tun. Da ist aber du kommst auch drüber, die Decke. Zelene, Schlicker.
0: Ja, ja, das ist doch tak daleko, da bin ich rüber. Ja, ich hab dich, meine Sohn hat dich, gute sind mit Chiste Salkus sei. Ha, da hat dem Wurzeln dich dann. Ha, das ist ein Korrasche, da nützt gar nicht gleich die Zeit, Puhe. Ja, hat das bei dir, da genützt bestimmt nicht. Ja, Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao je vodešte nutskajo, ha, ti ste pon tako popolnu širite, sa te ne zhupili, trude pon te jedna, tam se noški moja, ha, pona da čiste čin, ha, ti ste nut pčime, to risti čopojo. Ja se studne, čerstu vodu, dvaj razaj, tim rucam dam, to te treba ja.
1: Netko je tak, my sme runne takle pouce švo, ja mám zandalete, žane nojce, sem potvap še ujkim palcu, zašče su tla, te vuki rano vožne, je to tak, so to tým vocam takle přes noc a narano dosaha, když one potom tu vožnu trau kusaja?
0: To nedá sa ve, to a ty sa šieru, a te ceho vodu pič, to je nie ta, to mačere leca makus malo mnoka maja, to sme jara suche mieli, a dojezd veľca, a zelek a nic zelené nejo. A ty ste pán praja, ľudio, ach, jara, ty netrav žanú vodu voze, to by deštika šinč. Do deštika ja tejs vodu stajím. To nedá sa ve. Muta tej pijemo.
1: A to za vodce tiež pfači, netko je tak, zo maja pomerne krutký kožuch. Deda sú one svoju tostu vomu, tak keď zdešte vy tú tostu vomu pričinili, to je zaujšie tiež vážne, že som tak nepoča. Abo kak sa vodce sva poča přes jazyk, kež psik?
0: To neverím, ale da voča voma, da jo spit pse čopotu a zemnotu. A ja da genale to šetce cijam, predat se modemaja, da jena da teta san tena roča, da skrutke vomo nike, da zna maja da ke 10 cm, a to dosave. To va desi nike jenu voču čerstu cijanu napasu stajis do slunčka, da se te spali kaj čovjek. Da upada, da čiste čovane, kaj pa čovjeka.
1: Dokaj šiule na tuti pastve netko tak, za tež prevele kutka nimaja, to reka, za jih upravdže ta vuma tež pred sluncom škita.
0: Aj, ja ladam, za te maja kutk, ale šužem to ne indje.
1: Když jem praj čovjek, po dječi to ne ocele tak vele po vas dječi, ale doroščene čovjek, to so praj ma takle na hocrtnjach 2 do 3 litre vobdžin pič, keko da je to pola vocu, a potom može če si to raz vuličič tu na pastve ste nekak posta vocu, druže ma Gerard Schmidt hišče viace stadvo, abo skupinu, keko da je nekak nađen takle voze.
0: Ja vozem nađen, no, 1000 do 4000 litre do me vozec. To ty záleží nějaké rýsa, čerstvá pizza, a to musíme ty všetci taky milí trudy, taky mako zimnější. Já ty také, když jsou 18 stupňů, no, za to vůdce, to je ideál a za mne ty.
1: Po takým vůdcem se při tým vedre, čopem vedre, dereže, džakováno pruce, vůdčeria Gerarda Schmidta, kněže Schmidto, vám ještě riane lečo a snadno tež raz menšinku kutku a jenu malku kulku lodu. Vam ještě riane prozniny a bože mi praji.
2: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
3: A ja vůčerja Schmidta jsem tež vidžava, nitko před nikotrymi dnami blízko svínan je tam na smír pančice kuku. Da otoký še trubí o kníže Schmidto, to bych ja. Ja cech vám kývač. Dobré ranie všeje savský rozvoz peč po napu. Čujete.

Se do menti no bona vodžovičih. Jak tu vám rade raz našu vobrazovku. Vos kvas č skotrije štitame nauše informacije, pokive service, například tetež gratulacije. A to máme my horeka, celo horeka tež jenu teku najnic převusku šlebertku, džiš so tež aktuálky jevja a najhustčišo, kde so jara vážne, potom běža ve červenim písmě přes vobrazovku a tak neke přinže tež například informácia vědrovej služby, kýž tež zaso pokaza na možné silné dešče v běhu džencnišeho dňa. A kak může to vůjnč, to jsme včera tež slyšeli a dženca ráno vo sebe tež o tom soriče v pověsčach ve Sakské Švíce, tam blízko Rátina, kdež je tež celý čvák skvoniny so sypnil. Jeden muž je tam nažel voživěně přišel, mají tam viacere češke nezboža abo znezbožených ľudí, viacerých tež lohkých a netko ráno so tam započeli rumovač. Najprve tež ládač dželje, kotry štom padnil a to tam praj policajský ryčnik, zo je tajkam tak mienovaná cela, po takým najmilcele maukým menším čvaku je so tute nevedro sypvo, je tojšto štomu povalivo, tak so je tam jeden človek tak jara so zeškodžil, so je voživenie prišiel. Po takým netko ráno tam namiestne šitko rumuja asi tiež plán činia, kak má to tam v prichodných dňach odbežeč. Čivič minčinou po napúčivičiče.

0: να πω τζεσάτζες.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Milan Grojlich.
2: Nowa Vukovanska straža v Zdžiri meje še svojim prvním měsacu v službě niedže 100 zasadženjů. Kež zdžili krajnoradný zariad v Budišině, sú to niedže 3 zasadženja v obdžin. Vodžencnišo je Zdžirianska straža, kotra še nimale 2 milióna euro pváčiva, s trebným korobným autom s dobom kompletne vuhotovaná. Dalša Vukovanska straža má hač do klietušeho lieča v Zejicach nastač. Za ňu chce v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota v Horní Vúžice vúskutkuje so tež na rieky. Pegle Šprevie, Nise a Čorného Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými datami z džili krajne zariaca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvílu jenož 26 cm vode. Dešč za švrt dňov napiatú situáciu v riekach voložil neje. V Horní Vúžice je ličba bezdžilných znova přibierala. Jako příčinu menuje Budijská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z 2. 30. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budijskej agentúry niedže 23 tisac ľudí bezdživa, štož je niedže 360 viace hač v júniu. Kvota bezdživnosť če vosta ze 7,4% na samsným nivou kaj šloni tutým času. Miesto Vojarec se svojich vobydlerijú vočensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž miešťanský zariad zdieli sú prvý tak menovaný newsletter zanímale 23 tisac domiacnosťu spriotovali. Na informacijském letaku, ktorý šteknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v příchodže miest druhým téme kaž tvarský stav pri novomiešťanským fórume, nové elektrobusy abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je se čera niedže 23 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdžili organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu mez nimi v obdielnice mezinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov do Večárie z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mez druhým ši domie zavožeria domovine Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu z Romane Kirluš a v Šulskim muzeju v Stroži. To bych upovězt, že když namakáče tež na naši internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čeca v ostaně zvětša pomročeno, v osobě poponňu změjeme tež švíle, abo nevědra 23 do 5 a 23 stopňů.
3: Dobrou jezbu do dopoudňa bez hačenňů.
1: Serbský rozvoz.